0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Užij si večer s Rádiem B.

jsou 4 hodiny na rádiu B.

got shall get. Them that's not shall lose.

Říci večer s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.
2: Mm-hmm.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Ledoví muži dorazili s ochlazením, které přineslo do Evropy studený oceánský vzduch. Teploty se pohybují na úrovni typické pro polovinu jara a chladné počasí přetrvá až do konce týdne. Spolu s poklesem teplot přichází i déšť a sněžení, což potvrzuje letošní předpověď o ledových mužích. Na Moravě přichází nová tradice v podobě malovaných rakví, které tvoří Markéta Pešková z Otine vsi. Každý kus je jedinečný a má za cíl důstojně připomenout zesnulou osobu. Tato originální tvorba přetváří smuteční ceremonie na barevnou oslavu života. V pondělí se v severních Čechách objevil ohromující úkaz, známý jako roll cloud, což je vzácný rotorový oblak. Tento fascinující mrak vznikl na ostrém teplotním rozhraní během postupu studené fronty. Meteorologický jev podpořil bouřkové počasí a přinesl nevídaný pohled na oblohu. Na pražském sídlišti v Řepích zasahovali strážníci poté, co jim na linku 156 zavolal všímavý muž. Informoval je o bosém chlapci v pyžamu, který se potuloval sám. Strážníci pomohli chlapci bezpečně se vrátit domů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořál. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Je 9 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ledoví muži dorazili s ochlazením, které přineslo do Evropy studený oceánský vzduch. Teploty se pohybují na úrovni typické pro polovinu jara a chladné počasí přetrvá až do konce týdne. Spolu s poklesem teplot přichází i déšť a sněžení, což potvrzuje letošní předpověď o ledových mužích. Na Moravě přichází nová tradice v podobě malovaných rakví, které tvoří Markéta Pešková z Otine vsi. Každý kus je jedinečný a má za cíl důstojně připomenout zesnulou osobu. Tato originální tvorba přetváří smuteční ceremonie na barevnou oslavu života. V pondělí se v severních Čechách objevil ohromující úkaz, známý jako roll cloud, což je vzácný rotorový oblak. Tento fascinující mrak vznikl na ostrém teplotním rozhraní během postupu studené fronty. Meteorologický jev podpořil bouřkové počasí a přinesl nevídaný pohled na oblohu. Na pražském sídlišti v Řepích zasahovali strážníci poté, co jim na linku 156 zavolal všímavý muž. Informoval je o bosém chlapci v pyžamu, který se potuloval sám. Strážníci pomohli chlapci bezpečně se vrátit domů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech a jdem na

Po Bacon se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bumfunk MCs. V relaxu a na Bčku

Relax. On Radio B.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

Relax.

Dohrávající noisy bude střídat High Contrast v relaxu a na Bčku.

Relax.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Dostáváme se k mému velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

0: Trela,
1: Rippy them, rippy, rippy.

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: Relax číslo 124 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště.
1: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ledoví muži dorazili s ochlazením, které přineslo do Evropy studený oceánský vzduch. Teploty se pohybují na úrovni typické pro polovinu jara a chladné počasí přetrvá až do konce týdne. Spolu s poklesem teplot přichází i déšť a sněžení, což potvrzuje letošní předpověď o ledových mužích. Na Moravě přichází nová tradice v podobě malovaných rakví, které tvoří Markéta Pešková z Otine Vsi. Každý kus je jedinečný a má za cíl důstojně připomenout zesnulou osobu. Tato originální tvorba přetváří smuteční ceremonie na barevnou oslavu života. V pondělí se v severních Čechách objevil ohromující úkaz, známý jako roll cloud, což je vzácný rotorový oblak. Tento fascinující mrak vznikl na ostrém teplotním rozhraní během postupu studené fronty. Meteorologický jev podpořil bouřkové počasí a přinesl nevídaný pohled na oblohu. Na pražském sídlišti v Řepích zasahovali strážníci poté, co jim na linku 156 zavolal všímavý muž. Informoval je o bosém chlapci v pyžamu, který se potuloval sám. Strážníci pomohli chlapci bezpečně se vrátit domů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Whit Stillman po 10 letech znovu usedá na režisérskou stoličku s filmem A Night at Claridge's, válečným dramatem, ve kterém si hlavní role zahrají Adam Brody a Laura Carmichael. Stillman s dramatem, ve kterém si hlavní role zahrají Adam Brody a Laura Carmichael. Stillman, známý pro své jedinečně vyvážené komedie

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Buďme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Radim Rulík odhalil svou poslední nominaci pro šampionát ve Švýcarsku, která byla diskutovaná i bez olympijského kontextu. Podcast Hokej bez červené s Robertem Zárubou se zaměřuje na televizní pokrytí této události. Toto všechno v díle číslo 188 připravil Petr Musil z ctsport.cz. Čeští taekwondisté se připravují na evropský šampionát v Mnichově, kde se představí pět českých reprezentantů, včetně olympioniček Štolbové a Hronové. Sledujte přímé přenosy každodenně na ČT Sport Plus od 17.55 a fanděte našim sportovcům. Doufáme, že nás čeká několik zlatých kopů a skoků. Basketbalisté Brna si zajistili postup do semifinále playoff NBL, když triumfovali nad Děčínem 98-78. Brněnští Lvi dotáhli sérii z 1-3 na 4-3 a nyní vyzvou pardubického rivala. Očekáváme, zda stříbrní obhájci zopakují svůj úspěch i v boji o finále. Šestá Opava v dohrávce 28. kola druhé ligy podlehla třetímu Artisu Brno 0-1, čímž jejich čekání na vítězství pokračuje. Slezané ztrácejí na soupeře 3 body, ale stále doufají v návrat na vítěznou cestu. Přímý přenos z utkání jste mohli sledovat na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače z oblasti bezpečnosti a technologií. Odborníci varují, že používání populárního gesta Wave Selfie může v high-res fotkách vést k odcizení otisků prstů. Vzhledem k rostoucímu využívání biometriky pro zabezpečení je to reálná hrozba. Zvažte, co sdílíte online a pamatujte, že prevence je lepší než řešení problémů. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Konec světa. Všichni umřem najednou.
1: No tak na to se mě neptej, konec světa.
2: Ale

0: že je čukat.
1: Můžu mu věřit?
2: Můžeš mu věřit.
1: Mám je rád.
2: Nemá tě rád.
1: Zavolá znova.
2: Nezavolá znova.
1: Mluví pravdu.
2: Nemluví pravdu.
1: Můžu mu věřit?
2: Můžeš mu věřit.

0: slzy, loli, cvět je místo, co bude končit.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ledoví muži dorazili s ochlazením, které přineslo do Evropy studený oceánský vzduch. Teploty se pohybují na úrovni typické pro polovinu jara a chladné počasí přetrvá až do konce týdne. Spolu s poklesem teplot přichází i déšť a sněžení, což potvrzuje letošní předpověď o ledových mužích. Na Moravě přichází nová tradice v podobě malovaných rakví, které tvoří Markéta Pešková z Otine vsi. Každý kus je jedinečný a má za cíl důstojně připomenout zesnulou osobu. Tato originální tvorba přetváří smuteční ceremonie na barevnou oslavu života. V pondělí se v severních Čechách objevil ohromující úkaz, známý jako roll cloud, což je vzácný rotorový oblak. Tento fascinující mrak vznikl na ostrém teplotním rozhraní během postupu studené fronty. Meteorologický jev podpořil bouřkové počasí a přinesl nevídaný pohled na oblohu. Na pražském sídlišti v Řepích zasahovali strážníci poté, co jim na linku 156 zavolal všímavý muž. Informoval je o bosém chlapci v pyžamu, který se potuloval sám. Strážníci pomohli chlapci bezpečně se vrátit domů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Chris Brown se vrací na scénu s albem Brown, které vyšlo pod hlavičkou RCA Records, ale bohužel příliš originality v něm nenacházíme. Umělec se drží svého osvědčeného hitového receptu, což působí značně neosobně a repetitivně. Pro fanoušky může být jeho soubor písní příjemným doplněním kolekce, ale pro ostatní spíše slabým odvarem bez hlubšího účinku. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé ter oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Radim Rulík odhalil svou poslední nominaci pro šampionát ve Švýcarsku, která byla diskutovaná i bez olympijského kontextu. Podcast Hokej bez červené s Robertem Zárubou se zaměřuje na televizní pokrytí této události. Toto všechno v díle číslo 188 připravil Petr Musil z ctsport.cz. Čeští taekwondisté se připravují na evropský šampionát v Mnichově, kde se představí 5 českých reprezentantů, včetně olympioniček Štolbové a Hronové. Sledujte přímé přenosy každodenně na ČT Sport Plus od 17.55 a fanděte našim sportovcům. Doufáme, že nás čeká několik zlatých kopů a skoků. Basketbalisté Brna si zajistili postup do semifinále playoff NBL, když triumfovali nad Děčínem 98-78. Brněnští Lvy dotáhli sérii z 1-3 na 4-3 a nyní vyzvou pardubického rivala. Očekáváme, zda stříbrní obhájci zopakují svůj úspěch i v boji o finále. Šestá Opava v dohrávce 28. kola druhé ligy podlehla třetímu Artisu Brno 0-1, čímž jejich čekání na vítězství pokračuje. Slezané ztrácejí na soupeře 3 body, ale stále doufají v návrat na vítěznou cestu. Přímý přenos z utkání jste mohli sledovat na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Béčku.

0: exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
1: Jsme na cestě, je slunovrat, kus mě se chce jen sprchovat a kus

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Zpomal s náma.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. Podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví desetiletku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Liberci došlo k napětí v rámci politické strany GEN, která je vedená bývalým primátorem Liberce Tiborem Batiánem, kvůli koaliční spolupráci s PRO Jindřicha Rajchla pro komunální volby. Předseda GEN, bývalý politik ANO, Vojtěch Rivola, spolupráci odmítá, což znamená, že GEN koalici opustí. Tato situace vyvolala velkou vlnu nevole mezi členy strany i veřejností. Východní část České republiky zažila vydatný déšť, kdy studená fronta přinesla intenzivní bouřky od pondělní noci. Nejvíce srážek mezi 10 a 50 mm spadlo právě v suchu postižených oblastech. Záplavové situace se naštěstí neobjevily, avšak voda jistě pomohla místním zemědělcům. Filip Turek, poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal, dosud nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla, kterou avizoval na začátku roku 2024. Hrad nemá informace o jakékoliv žalobě a Turek neodpovídá na otázky. Důvodem žaloby bylo Pavlovo odmítnutí jmenovat Turka ministrem kvůli jeho spojení s motoristy. Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO usiluje o omezení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, což zahrnuje i návrh, aby nebyla udělována dospělým mužům v produktivním věku. V současnosti se snaží nalézt shodu v rámci Evropské unie, která tuto ochranu garantuje. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD by rád zrušil ochranu pro všechny uprchlíky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Dámy a pánové,

Krásný čtvrteční večer z roudnického studia Rádia Bčko. Přátelé, vítejte. Začíná nám další díl pořadu Vintage C. Tentokrát je to díl číslo 167. Já jsem Cvrkoslav Zelený a jak už je tomu zvykem, dnešní díl mám zase na starosti já. Takže se pohodlně běžte postavit, pohodlně si skočte pro něco dobrýho k pití. A myslím si, že ten dnešní díl po krátký odmlce můžeme podstartovat. Na první pece jsme měli Flatbeat a Mr. Oizo a jako druhou mám ještě větší parádu Out of Space a The Prodigy. Přátelé, začínáme, tohle je vintážek a tak dále, jak to znáte. Pojďme rovnou k muzice, ať dneska ještě něco stihneme. Tak pojď mi do tmy.

No a my plujeme dál na vlnách Rádia Béčko, přátelé, akorát nám dohráli Prodigy. A já jsem měl úplně jiný plán, co vám dneska pohovořím také na začátek, ale napadla mě taková skvělá informace, že vlastně Prodigy teď plánují nový koncert v České republice, bude to v rámci jejich tour a bude to 23. listopadu v O2 aréně. Takže pokud byste třeba měli chutě slyšet naživo nějakým způsobem, tak máte teď možnost. Nám už se to poštěstilo v minulosti, my jsme byli ve Fórum Karlín, podle mě to bylo. A to byl vlastně poslední koncert v České republice, kdy byl ještě kompletní, než umřel Kýs a tak dále. Takže já jsem za to docela rád nějakým způsobem, že jsme si to zažili, byli jsme tam s bratrem a s partičkou. No ale teď se nabízí taková ta obnovená verze, nekompletní verze, ale zároveň si myslím, že ono stejně jak je to elektronická hudba do určitý míry, takže není co ztratit, takže 23. listopad 2026 O2 Arena Praha, pokud byste se chtěli mrknout na Prodigy, tak budou tady v našich luzích a hájích. No a já jsem vlastně vyčerpal celý ten svůj čas na vstup, takže si pojďme rovnou loupnout další song a pak teprve pohovoříme, co je jak novýho, znáte to. Já jsem vybral dneska na začátek celého vintážku takový rychlejší písničky, jak tradičně říkám, takovou diskošku a potom si dáme výklus na konec. Mám krásnou českou písničku dneska, nebudu předbíhat, ale neřeknu vám to ještě. Takže hele, dáme si dvě diskošky a pak rovnou pátá pecka, česká písnička. Já vzhledem k tomu, že mám 5minutový ty na začátku, tak ta česká písnička bude vlastně skoro hned. Přátelé, další skladba Fatboy Slim a The Rockefeller Skunk. Pojďme rovnou na to, ať můžeme pohovořit, jo? Já jsem vám to slíbil. Rádio Bčko frčí dál, vy frčíte s náma, tak pojďme. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: Sorci, právě ladíte vintážek s Srkoslávkem.
1: No a nám v rádiu dohrál Fatboy Slim, přátelé. Mám teda špatnou zprávu, Fatboy Slim asi letos do Prahy nepřijede. Jestli se nepletu, tak byl na Beats for Love, vole, nějaký rok, dva dozadu, něco na ten způsob. My jsme tam měli v plánu jet, ale nějak z toho sešlo a já už teď upřímně nemám úplně festivalový takový drive, nebo nějakým způsobem nezvládám dlouhý festivaly. Takže tak, Fatboy Slim asi musíme nechat na nějakou dobu, nechat bejt. Jako další je pro vás připravená skladba Born Sleepy od Underworldu, což znamená, že ty vlastně taky nepřijedou, ale jestli si to dobře pamatuju, tak ty zase byly na nějakým Metronom festivalu asi 3 roky nazpátek, něco na ten způsob. Hele, vem to čert, takže žádný Fatboy, žádný, vole, Underworldi, ale můžeme si letos poseknout Prodigy v O2 aréně někde na podzim, jak jsem hovořil, 23. listopad, jestli se nepletu, a tak dále, a tak dále. Já jsem měl pro vás připravený na tenhle vstup úplně jiný téma, ale napadlo mě to pozměnit. Dáme si téma, co dneska Štěpa pije, přátelé. A určitě vás nepřekvapí, že mám dneska Fernet, mám hranatej Fernet, který jsem dostal minulý víkend. Byl za náma kámoš ze Švýcarska, právě ten kámoš, u kterého jsme byli na výletě, o kterým jsem vám hovořil v minulém díle. A potřeboval si u mě vyzvednout nějaký věci a jako protislužbu mi přinesla Fernetu. Takže to tady teďkon poctivě piju a musím se přiznat, že ale máme 3 písničky za sebou, kde první měla 5 minut, druhá 5 minut a třetí 7 minut, jo. A já tady u toho chlastám jak prokoplávana. Hele, není to úplně dobrý si na začátek dávat takovýhle dlouhý písničky. Většinou je fajn, že se stihnu tak nějak rozkoukat, profackovat mezi songem, ale tentokrát je tomu jinak. Takže co dneska ještě papije, je to Fernet. Pivo jsem si ani nedával, protože je docela teplo venku, takže si vystačím s kořalkou. Doufám, že i vy máte nalitýho něco dobrýho, takhle čtvrtečního večera, podporujícího. A myslím si, že z téhle rubriky asi vše. Pojďme se rovnou mrknout na ten Born Sleepy a Underworld. Přátelé, pokračujeme dál. Vlny rádia Bčka vás ošplouchávají stále a dále. A budou až do 9. Tak pojďme dál.

0: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.
1: No a za náma už je skladba Born Slippy, přátelé, a vy jste určitě podle znělky poznali, že právě přichází česká písnička ve vintážku, a není tomu ani tenhle týden jinak. Dnešní skladba Jiří Korn a Ty to nemáš snadný. Podle se na to postavte a pojďte si to rovnou se mnou poslechnout. Za mě to výběrová skladba, takže ještě jednou Jirka Korn a Ty to nemáš snadný. To je stejně jak já, vole. Na rádiu Bčko, vole.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: No a my máme za sebou českou písničku vintážku, přátelé, tentokrát Jiří Korn a skladba Ty to nemáš snadný. Já jsem se snažil najít nějaký speciální informace o této pece, vlastně internet nic, tak jsem potom ještě znásilnil AI, jestli mi tam taky nedá nějaký, řekněme, informace, ale dala mi skoro prd. Takže vlastně to, co bych vám mohl říct, že to je skladba z roku 1986 a interpreta už jsme si hovořili. Hudbu napsal Ondřej Soukup a text je od Miroslava Černýho, je to pop lomeno synthpop z 80. let. Dočetl jsem se vlastně, že stálo za to na vrcholu kariéry Jiřího Korna nějak tak políznout takový ty západní trendy, takže to bylo tak nějak laděný a vole, to je asi celý, co jsem z toho byl schopnej vyčíst. No ještě tam psali, že to je skladba plná ironie, jo, tak doufám, že na vás to také nepůsobilo. Já velice rád pracuju, už mi z toho, vole, vystupují pupínky pomaloučku, ale tak jako tak, tohle byla česká písnička o vintážku. Jirka Korn a Cvrko Brko na jednom majku, znáte to. No a my už jsme se pomaloučku polohoučku v rámci vinticí překlonili a překlenuli přes ten diskoškovej vibe a dostaneme se rovnou do takového pomalejšího nebo spíš do takového popovějšího odvětví. Jako první skladbu, která navazuje na Jirku Korna, mám Comanchero od Monrey, přátelé. Comanchero, moje srdcová skladba, já myslím, že se stane i tou vaší a pokud ne, tak si to pojďte pořádně poslechnout a určitě si to zamilujete společně se mnou. Přátelé, Vintici pokračuje se skladbou Comanchero jako šestá písnička dnešního večera a podle mě netřeba přestavovat. Tak pojďme na to a pojďme dalej!

No a nám už pomaloučku, polehoučku dohrálo Comanchero, přátelé. A hele, máme vole nějakých 20 minut dokonce, takže si myslím, že pravý čas na to trošku zrychlit a trošku si pohovořit o tom, co jsme dneska nestihli. Já jestli se nepletu, tak můj poslední díl byl švýcarský, kdy jsem vám popisoval ten svůj skvělý výlet a vlastně od té doby uteklo docela dost času, takže podle mě je čas na to zaměřit se na Velikonoce. Byl jsem tak jako tradičně vlastně poslední 3-4 roky u své babičky na vesnici v Koberovech. Ty vole, není to jednoduchý, jo, ale letos jsme to vzali celkem zkrátka. Vyčlenili jsme si nějaký baráky, který vynecháme, nějaký baráky, který vlastně navštívíme, ale když to jemu kolem a kolem, tak začínáme někde v 8, končíme ve 12, to jsou 4 hodiny. Obvykle jsme byli schopni zvládnout třeba 30-40 domů a s tím se nějakým způsobem snoubí 30-40 kořalek, což nejde. Já jsem onehdá zvracíval třeba 3x za dopoledne a tak dále a úplně mi to nedělalo dobře, takže letos jsme vyčlenili třeba 20-15 zastávek. Nějakým způsobem jsme ráno losovali o tom, kdo bude řídit po okolních vesnicích a kdo právě vyžere toho černého Petra, že se bude moct sestřelovat hnedka od rána. Vy už asi tužíte, vole, co jsem vyhrál já, jo. Samozřejmě jsem byl jako spolujezdec a první kořalku jsem měl třeba v 8.05 hnedka po ránu. Ale díky tomuhle omezenému množství jsem nějakým způsobem byl schopný dojít domů. Nějakým způsobem jsem nezvracel, nedělal jsem ostudu. Jediný teda, co je trošku problém v rámci téhle party, já jsem se zbudil třeba v 6 odpoledne v posteli, bez kalhot, v tričku a vůbec si nepamatuju, jak jsem šel ležet, takže ještě jsem se ptal babičky, jestli bylo všechno v pořádku, bylo, tam mi pak dala vývar a byl jsem se zeptat u sousedů, ty mě prý i viděli, jak jsme šli domů, takže všechno v pořádku, takže tolik jero alkoholikovo Velikonoce. Hele, berte to s nadhledem, ono, já spoustu z těch příbuzných, který bydlejí vlastně v těch domech, který navštěvujem, jsem neviděl rok, vlastně od těch posledních Velikonoc, oni mě taky ne, a nějakým způsobem se společně chceme napít, a tak dále, takže je to takový břemeno, který si spolu vlastně nesu na rameni každým rokem, ale letos jsme to docela krásně vyřešili. Pojďme si na další skladbu, kocourci. Další skladba je Oh Man! Send Me a Postcard od Shocking Blue, mě dohrává akorát podklad, takže si ji tam rovnou loupnem, pak mám povyprávím, kam pojedu příště, rozloučíme se a bude po prdeli. Tak jdeme dál, Shocking Blue a Send Me a Postcard, jedna z mých oblíbených.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a my máme za sebou Shocking Blue, přátelé, a Send Me a Postcard. A nějakým způsobem koukám do hodin, že máme 15 minut do konce, takže to rozdělíme na dva stupy. V jednom stupu vám pohovořím, kam se vlastně chystám a co mám v plánu na jaro, i když vlastně jaro už je dávno, vole, za dveřmi nebo nějakým způsobem ve dveřích, tak plánuju teďkon výlet na červen, mělo by to být první půlka června a rozplánoval jsem si další Thajsko. Hele, původně jsem měl v plánu jet do Japonska, ale myslím si, že právě čas na toto odložit na podzim. Teďkon se všude válčí, já jsem se snažil nějakým způsobem vyhledat přestup nebo let tak, abych nepřestupoval někde tam, kde ty magoři s úděrkama na hlavě posílají bomby a nějakým způsobem se zdržujou. Já si úplně nemůžu dovolit, ne vlastně, že bych měl strach z toho, že mě někde odpálej, ale já mám spíš strach z toho, že bude nějaký útok na letiště a právě nemůžu si dovolit někde zůstat 14 dní, 3 týdny po tom, co jsem byl na 3 týdenní dovolený uzavřený na letišti, takže nějakým způsobem jsem naplánoval Thajsko. Objevil jsem, že letí krásný přímý let z Frankfurtu přímo do Bangkoku, takže vylište mi, teda vlezte mi na záda a letím rovnou tam. Já myslím, že si dám Praha-Bangkok, tam teda přestoupím samozřejmě, poletím na, vlastně nebo přestoupím na menší letiště a poletím ještě do Trátu, odkud už si myslím, že bych mohl chytit nějaký vlak nebo autobus a lehoulince se dostat do cílové destinace. Cílová destinace bude tentokrát ostrov Mak a vybral jsem si ho z důvodu, že jsem si loni zranil rameno na skútru, takže jsem letos hledal ostrov, kde se nebude jezdit na motorkách, kde to je sjízdný na kole a tak dále. Takže tolik je rok mýmu výletu, pletím na ostrov Mak, kde bych rád strávil třeba 14 dní nějakým způsobem pohodičky, nějakým způsobem oddechu, relaxu, cestování a tak dále a tak dále. Takže si o tom určitě ještě pohovoříme. Zatím je to v plenkách, zatím to plánuju, ale minimálně už mám sehnaný všechny letenky a tyhle krámy, takže už to jenom zaplatím, což bude asi tenhle víkend a pak vám o tom povyprávím. Takže kocourci, červen, Thajsko, cvrko, brko, víte sami. No a vy stále ladíte Rádio Béčko, pojďme si dát rovnou vlastně předposlední skladbu. Já se s váma rozloučím následně, no a bude po prdeli. Takže co máme po Shocking Blue, je to Count 5 a Pretty Big Mouth. Pojďme rovnou na to.

nám právě dohráli Count 5, přátelé, a máme 10 minut do konce a myslím si, že už toho nic moc nestihnu. Možná bych tam stihnul krátkou písničku, pak se s váma rozloučit narychlo a tak dále, ale víte, že jak jsem docela ukecanej, tak mi to dělá problém tyhle zkrácený vstupy, takže uděláme si to tak, jak jsme zvyklí a tak, jak mě to vyhovuje, nezlobte se. Takže prdelky, díky za to, že jste ladili, nějakým způsobem tady byla zase prodleva, hele, mě to úplně nejde dvakrát do týdne nebo dvakrát do měsíce, jak jsem sliboval, jednou za dva týdny, ale snažím se, dělám co můžu, někdy mě i selže technika a tak dále. Ale pokud to vyjde, tak jako to vyšlo dneska, tak strašně byle rád přijdu, takhle po práci si na vás čas udělám a odvysíláme si díl. Určitě se další díl bude věnovat tomu, kam vlastně pojedu v Thajsku a tak dále, protože už budu mít propracovanější výlet. Určitě se můžeme mrknout ke mně na zahradu v rámci hovoření, protože tam rozjíždím záhony s paprikama, rajčatama a tak dále. No a co bych k tomu ještě dodal, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle je Rádio Bčko, pořad Vintycí, tentokrát číslo 167. Dostali jsme se společně až na konec, kde na 9. hodinu začne okusovat éter Malý pátek v produkci DJ Cynika. Takže já vám doporučuji, nepřepínejte, i když je to pořad z úplně jinýho soudku než můj vintážek, ale tak jako tak je to dobrý kluk a je to dobrý rádio, vole, tak to nechte bejt a nepřepínejme, ne? No ano a kolem a kolem, hele, musím se s vámi rozloučit, takže děkuju ještě jednou za poslouchání, vole, za nějakou trpělivost a tak dále. Já jsem Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintycí v éteru Rádia Bčka. No a to je úplně celý. A ty si tlustá Bčko. To jsem nechtěl říct, úplně jste všichni ubený a máte se rádi. Díky, čau.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Liberci došlo k napětí v rámci politické strany GEN, která je vedená bývalým primátorem Liberce Tiborem Batiánem, kvůli koaliční spolupráci s PRO Jindřicha Rajchla pro komunální volby. Předseda GEN, bývalý politik ANO Vojtěch Rivola, spolupráci odmítá, což znamená, že GEN koalici opustí. Tato situace vyvolala velkou vlnu nevole mezi členy strany i veřejností. Východní část České republiky zažila vydatný déšť, kdy studená fronta přinesla intenzivní bouřky od pondělní noci. Nejvíce srážek mezi 10 a 50 mm spadlo právě v suchu postižených oblastech. Záplavové situace se naštěstí neobjevily, avšak voda jistě pomohla místním zemědělcům. Filip Turek, poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal, dosud nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla, kterou avizoval na začátku roku 2024. Hrad nemá informace o jakékoliv žalobě a Turek neodpovídá na otázky. Důvodem žaloby bylo Pavlovo odmítnutí jmenovat Turka ministrem kvůli jeho spojení s motoristy. Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO usiluje o omezení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, což zahrnuje i návrh, aby nebyla udělována dospělým mužům v produktivním věku. V současnosti se snaží nalézt shodu v rámci Evropské unie, která tuto ochranu garantuje. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD by rád zrušil ochranu pro všechny uprchlíky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Brankář Tomáš Vomáčka se po zisku titulu vrací do Hradce Králové, kde ve svých 27 letech vytvoří gólmanskou dvojici se slovenským Stanislavem Škorvánkem. Z mistrovských Pardubic odchází také útočník Daniel Herčík, který ve svých 26 posílí Olomouc. Zdá se, že po finále je to v českých hokejových luzích a hájích návratová sezóna. Chorý a Douděra se objevili na širším seznamu české reprezentace pro letošní letní mistrovství světa ve fotbale. Seznam obsahuje celkem 54 hráčů. Česká fotbalová asociace musela tento seznam odevzdat do pondělí. Basketbalisté Oklahoma City postoupili do finále západní konference po hladké sérii 4-0 s Los Angeles Lakers, když zvítězili 125-10. Cleveland pod vedením Donovana Mitchella vyrovnal sérii na 2-2 proti Detroitu díky výhře 112-101. I když chyběl Luka Doncic, hvězdný LeBron James a jeho tým Lakers nepřekazili vítěznou sérii Oklahoma. Colorado Avalanche se po vítězství 5-2 nad Minnesotou dostali do vedení ve druhém kole playoff NHL. Martin Nečas přispěl hned 2 asistencemi a tým nyní dělí od postupu do finále západní konference pouze 1 vítězství. Očekávání fanoušků Colorada tak stoupá, stejně jako tlak na hráče Minnesoty, kteří teď budou muset vyhrát všechny další zápasy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Opoziční strany odmítly účast na mimořádné schůzi svolané koalicí ANO, SPD a motoristů k odsouzení sudetoněmeckého sjezdu v Brně. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 označili akci za nahnědlé divadlo SPD. Schůze se měla konat ve čtvrtek, ale bez opozice nebude schopna schválit usnesení. Doprava se stala jedním z nejdiskutovanějších témat mezi Pražany hned po problematice bydlení. Městský okruh je prioritní projekt, který občané považují za klíčový k eliminaci dopravních zácp. Podle průzkumu agentury STEM Mark jsou pro obyvatele metropole při výběru způsobu dopravy rozhodující zejména cena a flexibilita. Návrh zákona o médiích veřejné služby předložený ministrem kultury Otto Klempířem čelí tvrdé kritice. Odbor kompatibility úřadu vlády označil dokument za plný chyb a neslučitelný s právem Evropské unie. Odborníci ho navíc považují za nelogicky uspořádaný a nepřehledný. Poslanci mandátového a imunitního výboru se setkali kvůli prohlášením poslance Filipa Turka o parazitech v rezortech řízených stranou motoristé. Výbor však nemá pravomoc tuto záležitost řešit, takže to nebude mít žádnou právní dohru. Turek se těchto výroků dopustil již dříve, ale na úterním jednání nebylo přijato žádné rozhodnutí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Brankář Tomáš Vomáčka se po zisku titulu vrací do Hradce Králové, kde ve svých 27 letech vytvoří gólmanskou dvojici se slovenským Stanislavem Škorvánkem. Z mistrovských Pardubic odchází také útočník Daniel Herčík, který ve svých 26 posílí Olomouc. Zdá se, že po finále je to v českých hokejových luzích a hájích návratová sezóna. Chorý a Douděra se objevili na širším seznamu české reprezentace pro letošní letní mistrovství světa ve fotbale. Seznam obsahuje celkem 54 hráčů. Česká fotbalová asociace musela tento seznam odevzdat do pondělí. Basketbalisté Oklahoma City postoupili do finále západní konference po hladké sérii 4-0 s Los Angeles Lakers, když zvítězili 125-10. Cleveland pod vedením Donovana Mitchella vyrovnal sérii na 2-2 proti Detroitu díky výhře 112-101. I když chyběl Luka Doncic, hvězdný LeBron James a jeho tým Lakers nepřekazili vítěznou sérii Oklahoma. Colorado Avalanche se po vítězství 5-2 nad Minnesotou dostali do vedení ve druhém kole playoff NHL. Martin Nečas přispěl hned 2 asistencemi a tým nyní dělí od postupu do finále západní konference pouze 1 vítězství. Očekávání fanoušků Colorada tak stoupá, stejně jako tlak na hráče Minnesoty, kteří teď budou muset vyhrát všechny další zápasy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím posluchače z oblasti bezpečnosti a technologií. Odborníci varují, že používání populárního gesta Wave Selfie může v high-res fotkách vést k odcizení otisků prstů. Vzhledem k rostoucímu využívání biometriky pro zabezpečení je to reálná hrozba. Zvažte, co sdílíte online a pamatujte, že prevence je lepší než řešení problémů. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Zarepuj si s námi na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Opoziční strany odmítly účast na mimořádné schůzi svolané koalicí ANO, SPD a motoristů k odsouzení sudetoněmeckého sjezdu v Brně. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 označili akci za nahnědlé divadlo SPD. Schůze se měla konat ve čtvrtek, ale bez opozice nebude schopna schválit usnesení. Doprava se stala jedním z nejdiskutovanějších témat mezi Pražany hned po problematice bydlení. Městský okruh je prioritní projekt, který občané považují za klíčový k eliminaci dopravních zácp. Podle průzkumu agentury STEM Mark jsou pro obyvatele metropole při výběru způsobu dopravy rozhodující zejména cena a flexibilita. Návrh zákona o médiích veřejné služby předložený ministrem kultury Otto Klempířem čelí tvrdé kritice. Odbor kompatibility úřadu vlády označil dokument za plný chyb a neslučitelný s právem Evropské unie. Odborníci ho navíc považují za nelogicky uspořádaný a nepřehledný. Poslanci mandátového a imunitního výboru se setkali kvůli prohlášením poslance Filipa Turka o parazitech v rezortech řízených stranou motoristé. Výbor však nemá pravomoc tuto záležitost řešit, takže to nebude mít žádnou právní dohru. Turek se těchto výroků dopustil již dříve, ale na úterním jednání nebylo přijato žádné rozhodnutí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Chris Brown se vrací na scénu s albem Brown, které vyšlo pod hlavičkou RCA Records, ale bohužel příliš originality v něm nenacházíme. Umělec se drží svého osvědčeného hitového receptu, což působí značně neosobně a repetitivně. Pro fanoušky může být jeho soubor písní příjemným doplněním kolekce, ale pro ostatní spíše slabým odvarem bez hlubšího účinku. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Nestárnoucí klasika.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťal své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dubu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Opoziční strany odmítly účast na mimořádné schůzi svolané koalicí ANO, SPD a motoristů k odsouzení sudetoněmeckého sjezdu v Brně. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 označili akci za nahnědlé divadlo SPD. Schůze se měla konat ve čtvrtek, ale bez opozice nebude schopna schválit usnesení. Doprava se stala jedním z nejdiskutovanějších témat mezi Pražany hned po problematice bydlení. Městský okruh je prioritní projekt, který občané považují za klíčový k eliminaci dopravních zácp. Podle průzkumu agentury STEM Mark jsou pro obyvatele metropole při výběru způsobu dopravy rozhodující zejména cena a flexibilita. Návrh zákona o médiích veřejné služby předložený ministrem kultury Otto Klempířem čelí tvrdé kritice. Odbor kompatibility úřadu vlády označil dokument za plný chyb a neslučitelný s právem Evropské unie. Odborníci ho navíc považují za nelogicky uspořádaný a nepřehledný. Poslanci mandátového a imunitního výboru se setkali kvůli prohlášením poslance Filipa Turka o parazitech v rezortech řízených stranou motoristé. Výbor však nemá pravomoc tuto záležitost řešit, takže to nebude mít žádnou právní dohru. Turek se těchto výroků dopustil již dříve, ale na úterním jednání nebylo přijato žádné rozhodnutí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Pohodička z reggae na Bčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Whit Stillman po 10 letech znovu usedá na režisérskou stoličku s filmem A Night at Claridge's, válečným dramatem, ve kterém si hlavní role zahrají Adam Brody a Laura Carmichael. Stillman, známý pro své jedinečně vyvážené komedie privilegovaných mravů, se vrací po úspěchu filmu Love and Friendship z roku 2017. Diváci se mohou těšit na další mistrovský kus od režiséra, který si dává na čas, aby každý jeho projekt byl skutečným filmovým zážitkem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádiu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Brankář Tomáš Vomáčka se po zisku titulu vrací do Hradce Králové, kde ve svých 27 letech vytvoří golmanskou dvojici se slovenským Stanislavem Škorvánkem. Z mistrovských Pardubic odchází také útočník Daniel Herčík, který ve svých 26 posílí Olomouc. Zdá se, že po finále je to v českých hokejových luzích a hájích návratová sezóna. Chorý a Douděra se objevili na širším seznamu české reprezentace pro letošní letní mistrovství světa ve fotbale. Seznam obsahuje celkem 54 hráčů. Česká fotbalová asociace musela tento seznam odevzdat do pondělí. Basketbalisté Oklahoma City postoupili do finále západní konference po hladké sérii 4-0 s Los Angeles Lakers, když zvítězili 125-10. Cleveland pod vedením Donovana Mitchella vyrovnal sérii na 2-2 proti Detroitu díky výhře 112-101. I když chyběl Luka Doncic, hvězdný LeBron James a jeho tým Lakers nepřekazili vítěznou sérii Oklahoma. Colorado Avalanche se po vítězství 5-2 nad Minnesota dostali do vedení ve druhém kole playoff NHL. Martin Nečas přispěl hned 2 asistencemi a tým nyní dělí od postupu do finále západní konference pouze 1 vítězství. Očekávání fanoušků Colorada tak stoupá, stejně jako tlak na hráče Minnesoty, kteří teď budou muset vyhrát všechny další zápasy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rok

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. V plzeňské měšťanské besedě slaví dnes od 20 hodin Zdeněk Vřešťál své 70. narozeninovým koncertem. Těšte se na Neres and Lucia a Neřeš and Hosty. Lístek je za 590 korun. Na lodi Cargo Galéry. Na Smíchovské náplavce začíná v 8 večer podsta Zuzaně Navarové. V podání Báry Fialové, Davida Fiedlera a dalších. Vstup je 550 korun. Do Vršovického kafe v lese dorazí dnes ve 20 hodin francouzští Brut, Plica, naléhaví postrokeři, co beze slov spojují poezii a politiku, doprovázení belgickými Endless Dive. Fanoušci Mogwai, Mono nebo God is an Astronaut by si tohle neměli nechat ujít. Lístek koupíte za necelé 5 kilčo. V pražském Rock Café od 8 večer vystoupí britská punková legenda Roots DC, kteří v 70. jako The Ruts proslavili hit Babylon's Burning a pak se ponořili do reggae a dabu. Jako support oslaví 10letku domácí Arrogant Twins. Vstupné je za 600 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

zdravím posluchače Rádia B, od mikrofonu tě zdraví Šazo. No a je tady další díl pořadu Revolution, a to znamená jednu jedinou věc, že si dáme zase trochu reggae hudby, trochu toho pozitivního vibe. Samozřejmě mám tady hromadu novinek pro vás nachystanou, takže je určitě o co stát. No, tak jdeme na to. Jako první věc tady mám připravenýho Spektakulára a jeho track Reggae Soldier.

0: Figuán.
1: Jako další skladbu tady mám písničku od zpěváka, který si říká Fajatý. No a tahle ta věc pochází z roku 2016, pochází to z alba Rebellious. No a shodou okolností i ten track se jmenuje Rebellious a je to vlastně vlajkový track tohoto alba.

Další záležitost je horoucí novinkou z jamajského pekla a o tu se postaral Capleton. No a na soundu se sešli dva, a to Derek Sound a Little Lion Sound. Tato novinka se jmenuje Red Again.

Před několika dny jsem listoval novou hudbu, no a narazil jsem na zpěváka, který mi byl doposud neznámý, říká si Neto Jout. No a samozřejmě hned jsem zčeknul jeho albumy a poslední, který vydal, bylo v roce 2025, jmenuje se Angels of Light. No a dost mě zaujalo, takže ho tady máte a dám vám z něj koštnout, jinak Neto Jout je kanadský zpěvák, reggae zpěvák, který pochází z Montrealu. Na scéně je už pěknou řádku let, ale dostal jsem se k němu až teď. No a vlastně chci vám ukázat ukázku z alba Angels of Lights, který obsahuje 14 tracků a má tam dost zajímavý feety. Má tam třeba Excolevyho, Turbulence, Anthonyho Bího, Mikey Dangerouse, Little Lion Sound, Turbulence, no prostě jako dosti našlapaný feety. Každopádně jako vždy vám dám čuchnout k dvou trackům. No a první se jmenuje Hide Great Spot, který je společně s francouzským Daddy Morim. No a druhý track, který jsem vybral z tohoto alba, je So Cold a ten je společně s Turbulencem a Wayne MG, tak snad se bude líbit. La bonne, oui, la bonne souplette. Hey, Mori, mi dá dělá Great Spot, ja no.

0: brave and no bull.
1: Tak mě tak napadá, jak jste na tom s festivalama? Máte už nějaký favority? Máte lístky? Já si myslím, že je nejvyšší čas pořizovat lístky, pokud jsou ještě za dobrý ceny. Navíc line-upy festivalů teďka v podstatě finišují, takže

bych neváhal, určitě skoupí. Za mě tento rok určitě Cultural Reggae Vibes, na který jezdím každý rok a mimochodem jsme taky mediálním partnerem s Rádiem B. A druhý festival, který si nemůžu nechat, je Uprising, protože ten je letos opravdu nabitý a ten se koná na Slovensku. Takže neváhejte a kupujte lístky, dokud máte možnost ušetřit ještě nějakou tu korunku. No a my si teďka dáme jednu takovou tematickou skladbu k tomu, která je od české kapely, která se říká Concrete Safari. A tento track je z roku 2023 a jmenuje se Festival.

Ještě tady mám nachystanou jednu Ragamuffin novinku a tu má na starost jamajský zpěvák Jah Mason a nese název Get Craven.

Již už tradičně jsme za polovinou pořadu a to znamená jediné, že přidáme na rychlosti, přidáme na BPM. No a první věc, kterou tady mám nachystanou, je to vlastně remix na věc od Fakedaba a Mistra Poisona, která se jmenuje Siente. No a o tento junglový remix se postaral Ricky Tuff společně s DSM.

Teď si dáme naprosto neuvěřitelné kombo. Nechápal jsem, když jsem viděl, když jsem slyšel. Nepochopím asi ještě chvíli. Každopádně slovenská kapela Medial Banana spojila síly s Ed Solem a dali dohromady track. Ano, slyšíte dobře, track, není to žádný remix, je to normálně originální track, který je zhruba 2 dny vydaný. Slyšel jsem ho včera, poprvé vyskočil na mě jako novinka přímo od Banánů. No a co víc říct, asi nic. Jdeme na ten track a ten se jmenuje Idem dalej.

dostala se ke mně jedna nevydaná záležitost, kterou tady musím nechat zahrát, i když v originálu už jsem jí tu hrál, ale toto je VIP remix, který byl doposud nevydán. Jedná se o track Professional Ganja Smoka a ten je správně od generála Leevyho, od MCho, kterýho má snad každý rád, protože jedině on je wicked, wicked. OK, takže dáme si tuhletu nevydanou věc. Je to v podstatě to samý jako klasika, akorát ten instrumentál je trochu takovej šláplejší.

takové jízdě si dáme zase něco klidnějšího a dáme si novinku, kterou má na starost hned několik lidí. Je tam Tix the Autor a Turno vlastně na instrumentálu a na mikrofonu můžete slyšet Bennymana a Idrise Elbu. Tento track se jmenuje Rise Again.

pro dnešek tady máme poslední novinku a ta je z dílny Dope Emma a Klewa. No a na mikrofonu konečně uslyšíme taky nějakou tu dámu a na majku je Elizabeth Troy, track se jmenuje Happiness a poslední dnešní novinka.

Pořad Revolution se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A tak já se s vámi teda rozloučím. Slyšíme se zase příště. Poslouchejte Rádio B a samozřejmě poslouchejte pořád Revolution. Tak jo, takže zase příště. Čau, čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Disco Science. Pro všechny děti. Pro všechny stařec. Disco Science.

kamarád, kde můžeme tančit já i ty, děláme na tom. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco science, máme pár minut. Disco science, tak odkud začít?

0: naše synťáky, všechny naše lásky, hledáme kód skryté reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, kde nezáleží, odkud kdo přišel, kde v disco prostoru se dotknou naše duše.
1: Paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up. Tak krásný večer nebo příjemný dopoledne vám přeje DJ Rascal z Rádia B. Máme tady pořad Base Up a dneska to otevřeme takovou skočnou věcí. Je to remixová záležitost od Jimmyho Needlesse. Track se jmenuje Everybody's Free. Vyšlo to na Bomb Strikes v březnu. Příjemný poslech na Bčku.

Ta krásná pohodička v pořadu Bass Up a navážeme takovým klidným breakbeatem, dělal ho Guau, jmenuje se to Keep It Rough a vyšlo to teďko na ENB Free, takže čerstvá záležitost z dubnu. Guau mě podstatně baví, je to šikovný týpek na breakbeat a na bass scénu, takže pojďme si ho užít.

No a tohle už je track z 3-trackovýho EPčka, který vydal Drumfill ve spolupráci s Bad Tips. Udělali track Don't Stop a vešlo to teďko na Bad Tips Records, taky dubnová novinka.

0: dát.
1: No a další věc dělal Mickey Dubs a track se jmenuje Bulletproof a je to z jeho dvoutrackovýho EPčka, který se jmenuje ACAB a vyšlo to na Low End Theory, taky teďko v dubnu. Pojďme.

illest. I'm a fake fool, I'm the illest. I die harder than Bruce Willis. Tak parádní věcička, co říkáte, mě tohle z toho hodně baví a teď si dáme trh, který dělal DJ Rasko a Peaky Beats a tohle to je trh, který se jmenuje El Gato, vyšlo to v roce 24 na ENB Free a je to v remixu od Factore a Schraders.

Tak to byla taky pohodička. A posloucháte pořad Bass Up na rádiu Bčko. Zdraví vás DJ Rascal. A teď si dáme track, který dělali Jiro, Evil Crew, Fortuny a Jordes. A jmenuje se to Green Lion. A je to taková fajnová věc. A vyšlo to na Breaking Records. Teďko dubnová záležitost.

Tak a pokračujeme dál v Bassupu. Mám tady track, který se jmenuje Výdech a dělal ho MC Fizzy a Killa P a vyšlo to na Biosonic, teďko dubnová věc. Posloucháte Radio B.

0: salop.
1: No, mám tady jednu starší věcičku, je to z roku 22, vyšlo to na Vested Records a dělali to Absent Frequency a jmenuje se to You Know. A je to super pecka, pojďme dál na Bčku, zdraví vás DJ Rascal.

Tak teď si dáme track, který dělal Polymen, jmenuje se to Watch the Style a vyšlo to na Warehouse Project Records v březnu, takže to

Space Up. No a v pořadu Bass Up máme Broken Beat taky rádi, takže teď si dáme takovou na jazzlou věc a dělal to Lockers a track se jmenuje Pulse a vyšlo to na Garage Red, teďko dubnová věc. Přeju příjemný poslech na Rádiu B, zdraví vás DJ Raskal.

Tak pro mě je tohle hrozně příjemná záležitost. Doufám, že se vám taky líbila a budeme pokračovat dál. Taky takovou super, super věcí. Dělal to John Guard a Reset Rebot, jmenuje se to Bridge a vyšlo to teďko v dubnu na značce Echo Forms.

A pokračujeme breakbeatem. V pořadu Bass Up si dáme věc od producenta, který se říká CGP a vydal teďko v dubnu 3-trackový EPčko na Primitive UK. Jmenuje se Break It. Tenhle ten track, co si pouštíme, se jmenuje Ping Pong. Takže přeju příjemný poslech, je to takový temnější breakbeat. Myslím si, že se hodí i na Mejdanu zahrát tenhle ten track. Má takovou příjemnou atmosféru. Bass Up.

No a pokračovat budeme teďko takovou dubstepovou věcí. Je to track od mýho oblíbence, který se říká N-Type, a s MC Shanty jim dělali tenhle ten track Done Up a vyšlo to na jeho 19-trackovým LPčku loni v listopadu na Wheel.

Tak tohle to vždycky rád slyším, je to celý album 19-trackový, je super, takže určitě vyhledejte a poslechněte. Nicméně pokračujeme teď takovým klidnějším breakbeatem, tohle to je Lacone a track se jmenuje Gotas, je to z roku 24, vešlo to na Elektrošoku, takže příjemný poslech.

Tak, taková pohodička v osidech a teď si dáme předposlední track, dělal to Fucí a Adam Prescott a remixoval to Jay Kenzo, jmenuje se to The Dawn, vyšly celkem 3 remixy tady toho tracku, je to teďko vydaný v únoru 26 na Nice Up Records a hodně mě to baví, je to opravdu poslechovka, takže pojďme do toho, Radio Bečko.

Tak přátelé, posloucháte pořad Bass Up, jsme na konci, hodinka nám utekla, zase Queeno a tohle je poslední track, jmenuje se Rolling a dělal to ještě jednou, si dáme dneska Absent Frequency a vyšlo to na Punks Music v roce 2018 a je to taková temnota, takže na závěr trošku drsnější věc. Nicméně mějte se moc pěkně, posloucháte Rádio Bčko, moc vám děkuju za poslech a kdybyste chtěli, tak můžete slyšet moje předchozí díly na Soundcloudu Rádia B a ještě mám facebookový profil na Bass Up, takže tam dávám taky nějaký nový záležitosti, mixy a zajímavosti, takže mějte se moc hezky, zdraví vás DJ Raskal z Rádia B. Rolling. Look at me rolling.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Je 10 hodin na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

říkal, co by to vlastně byl za sebestřed, bez toho, aniž bych zahrál něco z vlastní kuchyně, že jo. Tak tohle to je Piff, Something You Pass Around, v remixu od 4 Piece.

top six answers on all of them.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na Rádiu B.